Stor hroznému dešti kulek, fajerwerk, Francia burek s luntem u kanonu stál. A pánvičku půco.